0: 6 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 8 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

čas táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret a všechna tajná přání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmíň 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko

0: 19 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
1: Folk scéna.